0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how
2: I keep from going under. Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.

odpočíváš s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Hrdinka filmu Divočina utíká se svými dcerkami od násilnického muže do bezpečí otce, kde se zapojí do divoké školy přežití. Dědeček totiž proměňuje svůj dům blízko lesa na soukromou pevnost v očekávání konce světa. Situaci komplikují snahy manžela získat děti zpátky. Markéta Irglová vyjádřila upřímnou soustrast rodině Glena Hansarda, irského hudebníka, který zemřel. Oba bývalí partneři získali v roce 2008 Oscara za píseň Falling Slowly. Ve skupině The Swell Season společně tvořili nezapomenutelné hudební dílo. František Laurin, významný český divadelní režisér, pedagog a bývalý ředitel divadla na Vinohradech, zemřel v pátek 31. července ve věku 91 roku. Podle jeho dcery, herečky Sabiny Laurinové, dlouhodobě bojoval se srdečními potížemi a byl léčen v nemocnici na Homolce. Jeho odchod zanechal hlubokou stopu v srdcích mnoha kolegů a milovníků divadla. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: は右側です。埼京線湘南新宿ライン、地下鉄日比谷線はお乗り換えです。
1: The next station is 恵比寿。

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Album 12 zlatých country skvostů, deluxe edice, od kapely Ween ukazuje vtipný, ale i opravdový posun Deana a Jeanea do světa country hudby. Nahráno s experty v Nashvilleu, toto vydání rozšířené na třech discích oslavuje nejen radost, ale i kontrast jejich tvorby. Čas jen podtrhl kouzlo a originalitu tohoto projektu z roku 1996. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Pohodička z reggae.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kulturních fenoménů přinášíme zprávu o neobvyklém trendu, který se šíří z cosplay konvencí v San Jose až do Číny. Jedná se o konzumaci tzv. Feed juice, která začala před několika měsíci. Tento kontroverzní zvyk vyvolává řadu diskuzí, avšak rychle nabývá na popularitě. Mějte dobrý den, vážení posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Middle Life zachycuje období v životě ženy, kdy se s fenoménem zvaným krize čtvrtiny života snaží porozumět svým pocitům a dilematům. Příběh sleduje Andy v jejich středních 30. letech, která se potýká se zpomaleným podnikáním a osobními výzvami. Přesvědčivě zobrazuje, jak se lidé vyrovnávají s nečekanými proměnami v jejich životech. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Hip-hopem na Rádiu B žijeme.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Hrdinka filmu Divočina utíká se svými dcerkami od násilnického muže do bezpečí otce, kde se zapojí do divoké školy přežití. Dědeček totiž proměňuje svůj dům blízko lesa na soukromou pevnost v očekávání konce světa. Situaci komplikují snahy manžela získat děti zpátky. Markéta Irglová vyjádřila upřímnou soustrast rodině Glena Hansarda, irského hudebníka, který zemřel. Oba bývalí partneři získali v roce 2008 Oscara za píseň Falling Slowly. Ve skupině The Swell Season společně tvořili nezapomenutelné hudební dílo. František Laurin, významný český divadelní režisér, pedagog a bývalý ředitel divadla na Vinohradech, zemřel v pátek 31. července ve věku 91 roku. Podle jeho dcery, herečky Sabiny Laurinové, dlouhodobě bojoval se srdečními potížemi a byl léčen v nemocnici na Homolce. Jeho odchod zanechal hlubokou stopu v srdcích mnoha kolegů a milovníků divadla. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestrest.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kosmetické chirurgie vám přinášíme příběh mladé Číňanky, která toužila po jemné úpravě čelisti, ale skončila s její výraznou deformací. Její čelist byla nevhodně posunuta o 13 mm, což mělo za následek viditelnou změnu vzhledu. Dejte si pozor, jakého chirurga si vybíráte, ať se vyhnete nežádoucím překvapením. Naslyšenou, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. Nowhere is this more clear than in the law against possession of marijuana in private for personal use.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Album 12 zlatých country skvostů, deluxe edice, od kapely Ween ukazuje vtipný, ale i opravdový posun Deana a Genea do světa country hudby. Nahráno s experty v Nashvilleu, toto vydání rozšířené na třech discích oslavuje nejen radost, ale i kontrast jejich tvorby. Čas jen podtrhl kouzlo a originalitu tohoto projektu z roku 1996. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
3: Radio B.

count bass, bass, bass. Sebestřeh. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how
1: I keep from going under. Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
1: Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talkshow, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hrdinka filmu Divočina utíká se svými dcerkami od násilnického muže do bezpečí otce, kde se zapojí do divoké školy přežití. Dědeček totiž proměňuje svůj dům blízko lesa na soukromou pevnost v očekávání konce světa. Situaci komplikují snahy manžela získat děti zpátky. Markéta Irglová vyjádřila upřímnou soustrast rodině Glena Hansarda, irského hudebníka, který zemřel. Oba bývalí partneři získali v roce 2008 Oscara za píseň Falling Slowly. Ve skupině The Swell Season společně tvořili nezapomenutelné hudební dílo. František Laurin, významný český divadelní režisér, pedagog a bývalý ředitel divadla na Vinohradech, zemřel v pátek 31. července ve věku 91 roku. Podle jeho dcery, herečky Sabiny Laurinové, dlouhodobě bojoval se srdečními potížemi a byl léčen v nemocnici na Homolce. Jeho odchod zanechal hlubokou stopu v srdcích mnoha kolegů a milovníků divadla. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Sunt

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kosmetické chirurgie vám přinášíme příběh mladé Číňanky, která toužila po jemné úpravě čelisti, ale skončila s její výraznou deformací. Její čelist byla nevhodně posunuta o 13 mm, což mělo za následek viditelnou změnu vzhledu. Dejte si pozor, jakého chirurga si vybíráte, ať se vyhnete nežádoucím překvapením. Naslyšenou, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kosmetické chirurgie vám přinášíme příběh mladé Číňanky, která toužila po jemné úpravě čelisti, ale skončila s její výraznou deformací. Její čelist byla nevhodně posunuta o 13 mm, což mělo za následek viditelnou změnu vzhledu. Dejte si pozor, jakého chirurga si vybíráte, ať se vyhnete nežádoucím překvapením. Naslyšenou, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hrdinka filmu Divočina utíká se svými dcerkami od násilnického muže do bezpečí otce, kde se zapojí do divoké školy přežití. Dědeček totiž proměňuje svůj dům blízko lesa na soukromou pevnost v očekávání konce světa. Situaci komplikují snahy manžela získat děti zpátky. Markéta Irglová vyjádřila upřímnou soustrast rodině Glena Hansarda, irského hudebníka, který zemřel. Oba bývalí partneři získali v roce 2008 Oscara za píseň Falling Slowly. Ve skupině The Swell Season společně tvořili nezapomenutelné hudební dílo. František Laurin, významný český divadelní režisér, pedagog a bývalý ředitel divadla na Vinohradech, zemřel v pátek 31. července ve věku 91 roku. Podle jeho dcery, herečky Sabiny Laurinové, dlouhodobě bojoval se srdečními potížemi a byl léčen v nemocnici na Homolce. Jeho odchod zanechal hlubokou stopu v srdcích mnoha kolegů a milovníků divadla. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Album 12 zlatých country skvostů, deluxe edice, od kapely Ween ukazuje vtipný, ale i opravdový posun Deana a Jeanea do světa country hudby. Nahráno s experty v Nashvilleu, toto vydání rozšířené na třech discích oslavuje nejen radost, ale i kontrast jejich tvorby. Čas jen podtrhl kouzlo a originalitu tohoto projektu z roku 1996. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Anton. Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Hip-hopem na Rádiu B žije.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hrdinka filmu Divočina utíká se svými dcerkami od násilnického muže do bezpečí otce, kde se zapojí do divoké školy přežití. Dědeček totiž proměňuje svůj dům blízko lesa na soukromou pevnost v očekávání konce světa. Situaci komplikují snahy manžela získat děti zpátky. Markéta Irglová vyjádřila upřímnou soustrast rodině Glena Hansarda, irského hudebníka, který zemřel. Oba bývalí partneři získali v roce 2008 Oscara za píseň Falling Slowly. Ve skupině The Swell Season společně tvořili nezapomenutelné hudební dílo. František Laurin, významný český divadelní režisér, pedagog a bývalý ředitel divadla na Vinohradech, zemřel v pátek 31. července ve věku 91 roku. Podle jeho dcery, herečky Sabiny Laurinové, dlouhodobě bojoval se srdečními potížemi a byl léčen v nemocnici na Homolce. Jeho odchod zanechal hlubokou stopu v srdcích mnoha kolegů a milovníků divadla. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: hold on. Hold on to what you've got.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Middle Life zachycuje období v životě ženy, kdy se s fenoménem zvaným krize čtvrtiny života snaží porozumět svým pocitům a dilematům. Příběh sleduje Andy v jejich středních 30. letech, která se potýká se zpomaleným podnikáním a osobními výzvami. Přesvědčivě zobrazuje, jak se lidé vyrovnávají s nečekanými proměnami v jejich životech. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kosmetické chirurgie vám přinášíme příběh mladé Číňanky, která toužila po jemné úpravě čelisti, ale skončila s její výraznou deformací. Její čelist byla nevhodně posunuta o 13 mm, což mělo za následek viditelnou změnu vzhledu. Dejte si pozor, jakého chirurga si vybíráte, ať se vyhnete nežádoucím překvapením. Naslyšenou, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hrdinka filmu Divočina utíká se svými dcerkami od násilnického muže do bezpečí otce, kde se zapojí do divoké školy přežití. Dědeček totiž proměňuje svůj dům blízko lesa na soukromou pevnost v očekávání konce světa. Situaci komplikují snahy manžela získat děti zpátky. Markéta Irglová vyjádřila upřímnou soustrast rodině Glena Hansarda, irského hudebníka, který zemřel. Oba bývalí partneři získali v roce 2008 Oscara za píseň Falling Slowly. Ve skupině The Swell Season společně tvořili nezapomenutelné hudební dílo. František Laurin, významný český divadelní režisér, pedagog a bývalý ředitel divadla na Vinohradech, zemřel v pátek 31. července ve věku 91 roku. Podle jeho dcery, herečky Sabiny Laurinové, dlouhodobě bojoval se srdečními potížemi a byl léčen v nemocnici na Homolce. Jeho odchod zanechal hlubokou stopu v srdcích mnoha kolegů a milovníků divadla. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Čau, jmenuji se Tonda Padrta, vítám tě na vlnách Rádia B a jdu se s tebou podělit o další parádní houseovou nadílku v pořadu Houpando Grande.

Vážení posluchači Rádia B, s vámi Andrew J. Posloucháte 43. díl pořadu D-Box. Dnešní díl jako speciální nahrávám z Cardiffu od mého kamaráda, který slaví narozeniny.

This beautiful thing is by Christopher Ledger and it's called Swap Function. And now please excuse me guys, here I'm gonna switch to Czech. I'm just gonna talk about the parties going on in the Czech Republic this summer and then I'll be back into English. Takže zpátky zdravím všechny posluchače Rádia B, tady je Andrew J, posloucháte 43. díl D-Boxu. Tak jen ve zkratce bychom si řekli, co se bude dít tohle léto v České republice. A ještě před létem, takže první akce je 12. a 14. 6. Magor Spartička slaví 25 let v Albeři a bude tam i známý italský DJ Chris Corey, takže doporučuju a zdravím tímto Jirku, Vildu Magora a všechny další Adelu. Věřím tomu, že to bude skvělá akce a kdybych měl křídla, tak moc rád přiletím. No a potom 26. až 28. v Kopru bude další akcička, taková předletní, kde vystoupí hodně známých českých DJů z undergroundového odvětví. No a pokračujeme dál, na začátku července 3. až 5. je takzvaný Open Air Weekender v Benešově u Semil, který pořádá partička Feel the Rhythm Family v čele se Spinalem. Potom 17.7. Rumpere číslo 2 okolí Berouna pořádá Sunshine People a Honza Berdych, Petr Moskito, tihle chlapi zdravím na dálku. 24.7. Lilu Naughty B-Day Bash, Lilu a Petr K. vystoupí v Praze na razové akci, informace dodám později. Dále 6. až 8. 8. Povaleč Kvadrant slaví 30. narozeniny a taky samozřejmě velká akce, festival, hodně party. No a nakonec bych dodal ještě 4. 9. Pavel Bydlo Easy v Jablonci Pivovar Vault.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Ahoj, tady Jarekovský, dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia B. Vy dnes uslyšíte speciální mix pro hudební pořad Exkluziv a to všechno online na Rádiu B.

Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.
2: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.